0: pápová plolet.
1: Na kanál 77 na samochytový. Štoky znajete. Štoky sakate.
2: Smíjete.
1: Jde na jedno mesto.
2: Kanál 77.
1: Sa